Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku.

0: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Zveme vás na cestu kolem světa, kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování. Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště.
1: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
2: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
3: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Rádio 90.
1: Why'd you grease the lightning?

0: na www.levnězčiny.cz.
1: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: Vítejte zpátky na ranním hit rádiu 90. Jsou 3 minuty před 7 a tohle je norský zázrak konce 90. Lené Marlin. Dobré ráno, já jsem Vládě Řepka a za chvilku také prozradím, jak bude a Kubo. Jak to vypadá na silnicích?
1: Pokud teď jedete po páteřní dálnici D1, tak opatrně okolo 670. kilometru směrem od Prahy na Brno. Za svodidly se tam pohybuje srnka, tak tam dávejte velký pozor. Na Karlovarsku na výjezdu z Nové Role směrem na Chodov srazilo osobní auto zvěř, projedete jedním pruhem. A na dálnici D10 na 12. kilometru ve směru na Turnov stojí na vozovce porouchané vozidlo, dejte pozor.
0: A D1, klasika exit 10 až 12, to je to spojení na Říčany, pozor, tvoří se kolona vozidel a hrozí dopravní zácpa.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Kdo šetří, má za 3.
4: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
3: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
4: Zítra ušetříme.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
6: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
7: Závratné megaslevy!
8: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
9: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
10: Slyším Datart nákupy?
9: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
11: Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
10: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
13: Jihočeské trvanlivé mléko plnotučné v Bila klubu za 12,90 a velkopopovický kozel 11 plech při koupi balení za 16,75 za kus.
12: Bila. To dobré začíná u nás.
14: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
15: Existuje branč. A pak existuje Parzival branč. Michelinský šéfkuchař Gal Ben Moshe povýšil snídaňové klasiky na nezapomenutelný zážitek. Každý víkend od 10:30 v hotelu Buket, Karolíny Světlé 27. Za ceny běžné v dobré kavárně. Váš víkend si zaslouží víc. Rezervujte na parzivalrestaurant.cz.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
19: V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Nyní Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 z DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
20: Hit Radio 90.
0: Dneska jedeme ve znamení tropů, bude jasno nebo skoro

0: i minutu před čtvrt na 8 je s vámi Hit Radio 90. Dobré ráno a jedni z mnoha interpretů, kteří míří na tenhle víkend do Prahy. Manic Street Preachers. Když jsme vám na ně a vlastně na celý festival Metronom rozdávali lístky, tak jsem měl takový ten pocit, že to bude bohuví za kdy a ono je to tady. Začínají dneska ve dvě a jede se až do neděle. A kromě Maniků od nás víte, že vystoupí třeba Nick Cave and the Bad Seeds nebo Sting. A na sítích rezonuje hlavně jedna super věc festivalu. Žádný budky, které se s váma ve větru převrátí, ale normální splachovací toalety. A na vedro za chvilku Ice Ice Baby. 90ky budou zpátky.
1: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
2: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
3: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
5: Je, zase na mě hodili celofiremní akci. Tak kde bychom to letos? Soukromé prostory, catering, kompletní servis, program na míru, zábava pro všechny. Tak to je přesně pro nás. Šéfe, letos jedeme do Mirákula.
6: Mrkněte na www.mirakulum.cz a uspořádejte team building nebo family day v Mirákulu i vy. www.mirakulum.cz
5: www.mirakulum.cz.
7: Lyže?
8: Happy Sport.
7: Dětské kolo?
8: Happy Sport.
7: Půjčovna?
8: Happy Sport.
7: Servis?
8: Happy Sport.
7: Bazár?
8: Happy Sport.
7: Šťastné dítě?
9: Happy Sport.
7: Happy Sport?
8: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
9: Happy Sport.
10: Čtyři dny, jedno město, nekonečno zážitků, to jsou Colors of Ostrava. 15. až 18. července v Dolních Vítkovicích. 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, Moby, Tata Boys, LP, Mirai, Skunk NNC a stovka dalších. K tomu desítky debat fóra Melting Pot, divadla, stand-upy, workshopy a filmy. Více na Colors.cz. Generálními partnery jsou Česká spořitelna, T-Mobile, Moravia Steel.
11: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
12: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Yo, man, let's get out of here. Word to your mother.
1: Nejvíc devadesátek.
2: Nejvíc devadesátek v českém éteru. Hit Radio 90. Devadesátky. Devadesátky non-stop. Non-stop.

Na Hitradio 90 v 7.29 Tom Petty and the Heartbreakers. Krásné ráno. Tak takhle přesně, ale v půlce června před 30 rokama se po několika leté pauze vrátil, kdy skončil socialistický Zlatý Slavík, nový fenomén Český Slavík. A právě v červnu roku 1996 se naplno rozjela kampaň. Shodou okolností, tady mám noviny z 19. června 96 a tady se píše o tom, jak lidé masivně posílají korespondenční lístky. No tak internet nebyl, že jo, a hlasovat šlo jedině tak, že jste to tam vlastnoručně napsali a my už víme, jak to dopadlo, protože skočíme do prosince, to by se v tomhle počasí taky hodilo, a v prosinci poprvé zvítězili Daniel Hulka, Kaja God byl mimochodem až druhý, skupina Olympic a zpěvačka roku, ta je i teď na Hitrádiu 90, co by čarodějka, Lucie Bílá. Krásné ráno.

0: Nádherná balada, u které se mi tají dech i dneska po těch letech. Espen Lind a Ven Susanna Christ na Hit Radio 90 v 7.40. Příjemné ráno. Za chvilku opět hrajeme 90 non-stop a skočíme třeba do Bollywoodu, do Corn Shop. Nás roztancují od Mumbai až po Ostravu, kam vás také zdravíme a kde nás posloucháte třeba v dabu.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivarskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme pedalboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivarská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivarská přehrada CZ.
4: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: To je, panečku, ranní rozcvička Technotronic Get Up 8 minut před 8 na Hit Radio 90. Dobré ráno. Teď mi přišla fotka z domova, že nám asi tím vedrem padl doma i fíkus. Já jsem Vláďa Řepka, jak bude, co se děje i jak se jede, prozradíme. Nejdříve na silnici s Kubou.
1: Na dálnici D1 na 221. kilometru směrem od Vyškova na Brno stojí u krajnice dvě nákladní auta po nehodě. Místo je s opatrností průjezdné. V Praze na Průmyslové na křižovatce s Poděbradskou směrem na Hloubětín bourala dvě osobní auta a blokovaný je jeden pruh. Počítejte se zdržením. A na trase z Mladé Boleslavy na Nymburk za Všechlapy došlo ke srážce dvou osobních aut. Částečně blokují provoz. Dejte pozor.
0: Na dálnici D3 na 110. kilometru ve směru na České Budějovice stojí na vozovce porouchané vozidlo. Taky tam opatrně.
2: Hausbrand Café, per favore.
3: Si, signora.
4: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz.
5: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
9: Dan Landa.
8: Mirá.
9: Rybičky.
8: Migové.
9: Jdeme na Hrady.
8: 8 hradů.
9: 8 víkendů.
8: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
9: Dan Landa.
8: Harley.
9: Tomáš Klus.
8: Xindl X.
9: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
10: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
8: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
9: www.hrady.cz.
11: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
12: V Praze jsou odpoledne, která prosviští mezi prací a dopravní zácpou. A pak jsou ta ve žlutých lázních. U vody, v pohybu, s partou i na Vltavě. Chvíli sport, chvíli smích, chvíli jen výhled a drink do ruky. Žluté lázně. Aktivní park v Podolí.
13: Žluté lázně.
12: Nejslunečnější léto v Praze.
14: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoeuro v Kunratice.
15: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
14: Těšíme se na vás.
16: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
17: Senkor. Existuje brunch. A pak existuje Parzival brunch. Michelinský šéfkuchař Galben Moshe povýšil snídaňové klasiky na nezapomenutelný zážitek. Každý víkend od 10:30 v hotelu Buket, Karolíny Světlé 27. Za ceny běžné v dobré kavárně. Váš víkend si zaslouží víc. Rezervujte na parzivalrestaurant.cz.
18: Mzdy. Práce, kterou nikdo nevidí. Dokud se neudělá špatně. My v HLB Proxy víme, jakou má cenu, když se udělá dobře. Hledáme zkušenou mzdovou účetní nebo účetního do týmu v Praze, Českých Budějovicích nebo Klatovech. Stabilní firma, férové podmínky a kolegové, kteří svoji práci rozumí. Více na proxy.cz.
19: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
20: Zábava vlny tobogány.
21: Co vás čeká?
20: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
21: Plno tobogánů a skluzovek.
20: Tak všichni rychle do plavek.
21: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
20: Relax, drinky, animace.
21: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
20: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
19: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
3: aplikaci Rádia CZ. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Dobré ráno, tady je přehled aktuálních zpráv. Experti na problematiku závislostí souhlasí s vládními návrhy k větší regulaci kratomu. Jsou pro zavedení spotřební daně i důraznější a důslednější vymáhání nastavených pravidel. Úřady v Česku evidují dosud 25 podezření na zdravotní potíže způsobené toxinem v kojeneckém mléce. Jeden z případů je vedený jako potvrzený podle mezinárodní metodiky. Pozor na podezřelé weby, některé se vydávají i za portál dopravy. Je tak pravděpodobné, že podfukáři sbírají přihlašovací údaje. České korunovační klenoty budou letos ve Vladislavském sále Pražského hradu vystaveny zdarma pro veřejnost od 18. do 28. září, oznámil to hrad. A čeští fotbalisté ve svém druhém utkání na mistrovství světa jen remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1. Naši si tak výrazně zkomplikovali boj o postup ze skupiny.
0: Už to chce jenom dvě věci, vytáhnout palmu a napustit moře. Čekejte jasno nebo skoro jasno, přeháňky nebo bouřky jenom na horách. Nejvyšší teploty 30 až 35 stupňů, no koukám na teploměr, už teď je 20.
3: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Krásné ráno, s Hitrádiem 90, minutu před 8. Pokud milujete Činasky, máme lístky na jeden z jejich koncertů v rámci Open Air léta 2026. Což není vlastně jenom koncert, to je festiák se vším všudy. A my navíc nabízíme vstupy do VIP lounge a rozdáme je příští týden třikrát. Ty dvě stupenky mají hodnotu 4000. Já se jmenuji Vláďa Řepka, za chvilku řeknu víc.

0: Cher na ranním Hitrádiu 90 v 8.09. Krásný pátek 19. června. Pokud nás posloucháte zrovna v dabu v autě, tak venku už začíná pořádně přitápět a vysoké teploty spolu s tím prudkým sluncem nás řidiče neskutečně vyčerpávají. Za volantem pak reagujeme trochu pomaleji, snadněji se unavíme a nebudem si to mezi náma, že jo, zastírat, že jsme v tomhle horku i o dost podrážděnější. Takže krátké otevření oken, dobrý. Kafe taky na chvilku pomůže, ale co je úplně nejlepší, zapněte klimošku a když už je úplně nejhůř, zastavte. My jedeme dál nejvíc 90. v českém éteru, za chvíli bude Lucie Amerika.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
2: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
3: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
4: Tak nečekejte, jezděte!
5: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
6: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
5: Více na kopecký.cz.
7: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
8: No včera bylo pozdě.
9: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
10: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: na Hit Radio 90 v 8.24 UB40. Dobré ráno. Takový ranní bojový úkol, když budete v zahraničí. Platí jednoduché pravidlo. Čím dál odsud budete, tím víc bodů získáte. Nejdříve musíte vybrat obrázek na tvrdém papíru a rukou napsat vzkaz. A teď to nejtěžší. Najít v cizím městě takovéto malé, zubaté, co se z jedné strany olizuje. Jakmile známku nalepíte a hodíte do schránky, máte splněno. Ano, mluvím o úplně obyčejném posílání pohledu. V této době je to pěkný retro, ale když vám přistane pohled ve schránce, tak je to k nezaplacení. Posílám další hudební pozdrav, sice bez známky, ale s obří energií. MC Hammer.
1: 90. Hit Radio 90.

0: Ladí vás Bryan Adams na Hitradio 90, zatím jen takhle na ucho, ale v pondělí 22. června naživo v Brně naprosto exkluzivní záležitost v Janáčkově divadle v rámci jeho akustického turné Bare Bones. Takže žádný stadion, žádná velká kapela, na pódiu bude jenom on s akustickou kytarou, piano a jeho ikonický hlas. Pokud máte raději český a moravský hity, třeba Činasky, tak na ně budeme rozdávat lístky příští týden. Máme jich celkem 6, dáme je jak ve vysílání, i na sítích, takže pokud máte jednu ruku volnou, začněte nás sledovat, vyplatí se to. Jsme tam jako Hitradio 90.
1: To nejlepší z 90. najdete i na Instagramu a Facebooku. Hitradio 90.
2: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
3: Já bych koupil rákosku.
4: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.

0: Kina www.levnězčiny.cz.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Devadesátky jsou zpátky.

0: Dobré ráno, 7 minut před 9 na Hit Radio 90. Elton John zpívá, že vyrostl na fotbale. To my teď trošku fotbalem taky žijeme. Trenér Koubek po remíze 1-1 s Jihoafrickou republikou odmítl, že by tým hrál za Ndjoura a stále věří v postup. No to mi také. A Koubka střídá Kuba. Protože ten už ví, co se děje na silnicích.
1: Na dálnici D1 na 105. kilometru ve směru na Prahu hořelo auto, stojí u krajnice, dejte pozor. Na výjezdu z Prahy na Chomutov se kvůli omezení u letiště vytvořila 3-kilometrová kolona, chce to opatrnost i trpělivost. A na výjezdu z Jeseníku směrem na Mikulovice zasahují u nehody záchranáři a policie, počítejte tam s omezením provozu.
0: Tak já tu mám také pár ještě zdrženích. Na dálnici D5 na prvním kilometru směrem od Rozvadova probíhá vyšetřování nehody osobního auta s nákladním, takže je tam jeden pruh neprůjezdný a od 5. kilometru se tvoří kolona. Na Pražském okruhu za sjezdem do ulice k Barandovu směrem k letišti se srazilo osobní auto s nákladním, takže nehodu vyšetřuje policie a kolona se tvoří už od Lohkova. Zdržení bude narůstat. A ve Zlíně v ulici Tomáše Bati na úrovni zastávky městské hromadné dopravy Louky směrem do centra se v levém pruhu srazila 3 osobní auta, tak i tady počítejte s omezením provozu a taky s menší kolonou.
2: Baumax slaví 10. narozeniny.
3: 10 let.

0: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
0: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
1: Více na Baumax.cz.
2: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
4: V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Nyní Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 z DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: devadesátka.
1: Čekejte jasno nebo skoro jasno, přeháňky nebo bouřky jenom na horách a nejvyšší teploty 30 až 35 stupňů.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
1: Jsme Hit Radio 90, venku už je teď skoro v 9 napadnutí, já jsem Vláďa Řepka a vezmu vás proto na sever, kde fouká chladný vítr, padá mlha a snad to pomůže i těm našim fotbalistům, kteří potřebují taky pořádně schladit hlavy. Tady je švédská parta One More Time a jejich mystický hit z roku 92. Zavřete oči, zapněte klimošku a užijte si song Highland. Krásný pátek.
0: Hit Radio 90.

0: Na Hitrádiu 90 v 9.11 cover verze slavný písničky od Kool and the Gang. V 90kách jsme jeli hip-hopově Papa Bear. A asi ještě rychle hip-hopově koukneme taky za kulturou, takže ve 2 začne burácet v Praze v Letňanech Metronom, v Ústí nad Labem startuje třeba rockový ústecký Majáles a milovníci opery, ty mají svátek v Litomyšli, kde je Smetanova Litomyšl. My vyrazíme za chvilku třeba za Robbie Williamsem.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
5: XXL výprodej v online shop.cz.
6: XXL výprodej pro velký úspěch pokračuje. Přidali jsme tisíce dalších položek. Tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
8: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
9: 90. Nejlepší hudební dekáda.

0: Hit Radio 90 v 9.26, Erasure, krásný pátek. K 90kám neodmyslitelně patří seriály. Vzpomenete si ještě na americkou dynastii, kterou Nova vysílala od února 94 každé úterý? A my jsme napjatě očekávali, co vyvede mrcha Alexis, jestli Blakea náhodou neošálí ta falešná Crystal a jestli Steven zase bude gay. Pokud milujete seriálovou nostalgii, tak přesně o ní se baví moji kolegové v novém podcastu Vypalovačka. A řeší se třeba taky Dallas a nejsledovanější díl.
1: A největší sledovanost Dallasu byla 58. epizoda.
2: Já si tipnu, to byla ta smrt toho Bobbyho, který potom vstal z mrtvejch?
1: Ne, nebyla jo, to jsem si myslela taky,
2: fakt
1: ale
2: ne.
1: Počkej. V 54. díle seriálu Dallas, který se v Americe, jsme tedy v Americe v roce 1980, pak se to tedy dostalo k nám, byla postřelena hlavní postava JR. Kdo ho střelil, se ale diváci dozvěděli až po letní přestávce.
3: Ježiš.
1: Otázka, kdo střílel, vyvolala mezi diváky velikánský rozruch. Dokonce se tiskla trička s nápisem Who shot JR? Ty Američani jsou fakt jako blázni. Oni v tom celý prázdniny chodili. Normálně se o tom bavili v těch barech a hospodách, doma, v hospodách a tak dál. Kdo to teda byl? A když se potom vysílal ten díl s rozuzlením zápletky, tak si ho nenechalo ujít 53% domácností v celých Spojených státech.
2: Tyjo.
1: Což je podíl nasledovanosti 76%.
2: Wow.
3: Tyjo.
1: To je jako masakr.
4: Vypalovačka. Podcast o fenoménech 90. let.
0: Už teď v neděli startuje nový díl, který si posvítí na české 90kové seriály. Vypalovačku hledejte třeba na webu Hit Radio 90. Oh, yeah. Žentour utají.

0: farei scoprire il più bel tempo della primavera. La primavera dell'amore.
1: Venku je 25 stupňů a přitom je jaro, la primavera, a to končí v neděli 21. června. Alespoň teda podle kalendáře, protože venku, jak jsem říkal, už je 25 stupňů a vystoupat to má až k 35. DJ Saše za chvilku vystřídají tři kluci, Ota Baláš, Kamil Střihavka a Michal Pavlíček, a my si před desátou dopřejeme zemi vzdálenou. Užijte si zbytek dopoledne, já jsem Vláďa a za chvilku Markéta.
2: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A NGRI, BRDS.cz.
3: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
4: Ještě před chvílí práce, škola, ruch, tramvaj. A teď? Voda, slunce, drink v ruce, večer u Vltavy. Místo, kam si Praha chodí na chvíli odpočinout a často zůstane déle, než plánovala. Žluté lázně v Podolí, MHD, na kole i pěšky za chvíli. Nejslunečnější léto v Praze, to jsou Žluté lázně.
5: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: 90.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
4: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak honem, ať vám neuletí!
6: Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
8: firma na zážitky
6: CZ.
9: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
10: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
11: Teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
0: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: devadesátky non-stop.
1: Už je pátek, 19. červen, další týden je za námi, tak než ho budete definitivně dneska večer hodnotit s rodinou, třeba u vína nebo u zmrzliny, tak ještě pořád je často nějak výkonnostně zvednout. Je teprve 10, Markéta s vámi, posílám největší hity 90. let do uší. Hezké dopoledne.
0: Hit Radio 90. a Markéta Rachmanová.

0: Zóna lásky. Ty nejkrásnější ploužáky 90. let. Každý den od 10 do půlnoci. Na Hit Rádiu 90.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za

0: 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Svatební den jako z pohádky?
2: Lázně v Ráž u Písku.
1: Romantický zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
2: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžérii.
1: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
2: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
1: Lázně Vráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
2: lázně-vráž.cz
3: 每一件漂亮的T恤条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
4: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
5: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
6: 90.

0: 90. v českém éteru. Hit Radio 90.
1: I know what y'all thinking.

posloucháte Hit Radio 90. Každý týden pro vás pouštíme nový díl podcastu Vypalovačka. O víkendu se zastavíme zase u 90. seriálů, ale u těch českých. Dám vám chvilku na to, abyste si v hlavě promítli, které sem třeba patří. Nejsou tak akční jako třeba Akta X, ani tak fantasy jako třeba Herkules, ale najdou se tam zajímavý kousky. Dokonce jsme se s klukama shodli, že jeden český 90. seriál by tam klidně mohl zasloužit zahraniční produkci a byl by hodně vysoko v hodnocení. Tak Vypalovačka už v neděli v podvečer venku, všechny díly jinak na podcastových platformách a taky na webu Hitradia 90.

0: nejlepší z devadesátek najdete i na Instagramu a Facebooku. Hit Radio 90.
1: Pozor, velká slevová akce vtedy. Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
2: V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Nyní Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 z DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším, Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
0: Devadesátky jsou zpátky.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Atención, señoras y señores.
2: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
1: Stres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical!
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yeso!
2: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
1: Awarashar!
3: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky.
3: Migové.
2: Jdeme na hrady.
3: 8 hradů.
2: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa.
3: Harley.
2: Tomáš Klus.
3: Xindl X.
2: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
4: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
3: Tohle není jen festival, to jsou hrady.
2: www.hrady.cz.
5: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
6: V Praze jsou odpoledne, která prosviští mezi prací a dopravní zácpou. A pak jsou ta ve žlutých lázních. U vody, v pohybu, s partou i na Vltavě. Chvíli sport, chvíli smích, chvíli jen výhled a drink do ruky. Žluté lázně. Aktivní park v Podolí.
7: Žluté lázně.
6: Nejslunečnější léto v Praze.
8: Potisk dárky, CZ.
9: Kdyby byli stěhováci, jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec.
10: Změnili jste adresu,
11: stěhujte se bez stresu.
9: Naše rada zní,
11: Stěhování Krbec všechno zařídí.
9: stěhovanikrbec.cz
11: Stěhovací a vyklízecí služby.
12: Rozluč se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
13: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
14: Senkor.
15: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odpad.
16: Ekokom.
17: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
18: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
19: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
20: Páteční 11. hodina, vítejte v zatím nejteplejším předvíkendí tohoto roku. Budou padat teplotní rekordy a snad teda ne moc velký trakaře, protože zítra k večeru by mohly přijít bouřky z tepla. Markéta Rachmanová za mikrofonem s klimatizací v zádech a dalšími hity před sebou. Hezký den.
21: Markéta Rachmanová. Hit Radio devadesátka.

0: 20. Hitparáda Eurocharts Razz. Michal Klein vám stejně jako před 30 lety představí ty nejúspěšnější hity 90. let. Poslouchejte každou středu a neděli na Hitrádiu 90.
1: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
2: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
3: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na každý den? Objev sale na e-obu se slevami až do 50%. Najděte si své oblíbené modely a navíc z Modivo Club Gold získáš 10% zpět z každého nákupu. Nakupuj na eobuv.cz i v kamenných prodejnách e-obuv V.
4: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.

0: hörst du die Stimme, die dir sagt:
1: Into the light, into the light. I give up and you waste your tears. To the night, to the night.
2: Příští týden budeme tady na Hitrádiu 90 rozdávat další porci lístků na Činasky Open Air. Tentokrát to bude pro koncert ve Slaném, kde Činasky přijedou s tou svojí zábavou 10. července. Já připomínám, že to není jenom klasický koncert, ale spíš takový festiválek. Chytrý kvíz, dobrý catering, fajn drinky a vy si to můžete užít ve VIP zákulisí. Tak příští týden rozhodně poslouchejte Hitrádiu 90.

0: Největší devadesátkové hvězdy a jejich příběhy na jednom místě. To je Facebook a Instagram Hit Rádia 90. Sledujte, lajkujte, komentujte a vyhrávejte. Hit Rádio 90.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Veltrus. Už 27. a 28. června ožije zámek Veltrusy romantickou komedií se Simonou Stašovou nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
4: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
5: Já bych koupil rákosku.
6: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
7: Housebrand Café per favore?
8: Si, signora.
9: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
0: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.
10: Escucha el ritmo.

0: nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivařskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme pedalboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada CZ.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoeuro v Kunratice.
3: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
7: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: devadesátky non-stop.
1: Pátek v poledne už nepotřebujeme vědět víc, možná, že jenom to, kde se v horkým městě ochladit a kde se v autě nastavuje klimatizace. Tak na páteční cesty posíláme další hity. Markéta Rachmanová s vámi.
0: Hit Radio 90 a Markéta Rachmanová.

0: Nejvíc devadesátek.
1: Nejvíc devadesátek v českém éteru. Hit Radio 90. Devadesátky. Devadesátky non-stop. Non-stop.

0: Drbis, ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
1: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lamy máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Atención, señoras y señores!
3: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
2: Un, dos, tres!
3: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
2: La Tropical!
3: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
2: Awarashar!
4: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
5: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 000. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
6: Tak nečekejte, jezděte!
7: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
8: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
7: Více na kopecký.cz.
0: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Přesně za týden je vysvědčení, letos škola končí dřív, takže v tom příštím týdnu budeme všude potkávat výlety, v kempech teenagery, co budou tajně popíjet za chatkama, v tom lepším případě budou tajně popíjet za chatkama. No a potom prázdniny, podle velkých evropských i amerických meteorologických modelů nás o prázdninách čeká teplotně nadprůměrný léto a s vysokou pravděpodobností nás potká hned několik vln veder s teplotami nad 30 i 35 stupňů. Taková globální pec se dá čekat. Kdyby na chvíli spadla, nikdo by se nezlobil.

0: Zóna lásky. Ty nejkrásnější ploužáky 90. let. Každý den od 10 do půlnoci. Na Hit Rádiu 90.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
3: Kdo šetří, má za 3.
4: Za 500, maxi za 500. Při nákupu v Baumaxu nad 5000 dostaneš slevu 500 korun na další nákup. Ale pozor, akce platí jen do 21. června.
3: Super, jedeme hned. Dnes nakoupíme.
4: Zítra ušetříme.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
0: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: lístky na www.levnězčiny.cz.
1: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
3: Mzdy. Práce, kterou nikdo nevidí, dokud se neudělá špatně. My v HLB Proxy víme, jakou má cenu, když se udělá dobře. Hledáme zkušenou mzdovou účetní nebo účetního do týmu v Praze, Českých Budějovicích nebo Klatovech. Stabilní firma, férové podmínky a kolegové, kteří svoji práci rozumí. Více na proxy.cz.
4: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
5: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
6: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
5: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
7: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: devadesátky non-stop.
1: Tohle je vaše hit rádio devadesátka. Vy moc dobře víte, že jsme i na sítích, tak jestli jste nám ještě nedali follow, doporučuji udělat to právě dneska, protože už po neděli budeme soutěžit. Víc za chvíli.
0: Markéta Rachmanová. Hit rádio devadesátka.

0: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
1: Baumax slaví 10. narozeniny.
2: 10 let skvělých nabídek, inspirací a zvelebování.
1: Přijďte si užít narozeninovou show plnou hudby a zábavy v neděli 21. června do Baumaxu v Praze Letňanech.
2: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
2: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
1: Více na baumax.cz.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
4: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
5: Senkor.
6: Je, zase na mě hodili celofiremní akci. Tak kde bysme to letos? Soukromé prostory, catering, kompletní servis, program na míru, zábava pro všechny. Tak to je přesně pro nás. Šéfe, letos jedeme do Mirákula.
7: Mrkněte na www.mirakulum.cz a uspořádejte team building nebo family day v Mirákulu i vy. www.mirakulum.cz
6: www.mirakulum.cz.
8: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
9: V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Nyní Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 z DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
10: Hit Radio 90. 90 non-stop.

Činasky letos jedou takovej svůj festival. Připravili si pro fanoušky zábavný odpoledne plný muziky, soutěží, kvízů, budou mít speciální hosty, samozřejmě bude i skvělý jídlo a pití. My budeme hrát o lístky na jednu ze zastávek na 10. července. Činasky Open Air léto 2026. Poslouchejte pozorně, ať máte signál v uších včas. Uložte si číslo 720 868 636 a taky nás sledujte na Facebooku. Jsme tam jako Hit Radio 90.

0: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
1: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Společně se skupinou Beautiful South jsme si teď udělali výlet do Rotterdamu. Bylo to pěkný, ale už to končí pomalu, no. 5 minut před 14. se ale taky s vámi vítá Ivo Haláč, přeju vám krásné páteční odpoledne. Venku vedro, doufám, že to nějak zvládáte, že jste v nějaké příjemně chlazené místnosti. My vám za chvíli nabídneme další skvělé 90, ale ještě předtím taky aktuální informace z dopravy.
1: Na dálnici D1 na 327. kilometru ve směru na Ostravu pozor na odstavený náklaďák. Na příjezdu do Havlíčkova Brodu ve směru od Dolní Krupé policie vyšetřuje nehodu osobního auta s traktorem. Počítejte s omezením provozu. A připomínáme, že silničáři dnes uzavřeli na Kladensku 9-kilometrový úsek dálnice D6, aby mohli opravit vozovku v místě dopravního omezení. Auta do večera neprojedou směrem na Prahu mezi sjezdy 25 u Stochova a 16 u Velké Dobré.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
4: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
3: U nás si vybere úplně každý.
4: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
3: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
4: Nejlepší dárek je zážitek.
5: Firma na zážitky.
6: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
7: Dan Landa,
6: Mira,
7: Rybičky,
6: Migové,
7: jdeme na Hrady.
6: 8 hradů,
7: 8 víkendů,
6: muzika a pohoda celé léto po celé republice.
7: Dan Landa,
6: Harley,
7: Tomáš Klus,
6: Xindl X.
7: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
8: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
6: Tohle není jen festival,
7: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
9: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
10: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká právě teď v Popeyes.
11: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
12: Zábava vlny tobogány.
13: Co vás čeká?
12: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
13: Plno tobogánů a skluzovek.
12: Tak všichni rychle do plavek.
13: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
12: Relax, drinky, animace.
13: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
12: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
11: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
14: Lyže?
15: Happy Sport.
14: Dětské kolo?
15: Happy Sport.
14: Půjčovna?
15: Happy Sport.
14: Servis?
15: Happy Sport.
14: Bazár?
15: Happy Sport.
14: Šťastné dítě?
16: Happy Sport.
14: Happy Sport?
15: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
11: Happy Sport.
17: 90. Nejlepší

0: Dneska jasno až polojasno, přeháňky nebo bouřky jenom na horách, na severu a severovýchodě a při zvětšené oblačnosti, nejvyšší teploty 29 až 33, v Polabí a Pohoří až 35. No a v sobotu i v neděli by mělo být převážně jasno až polojasno, ale během dne přechodně až zataženo a postupně místy a s větší pravděpodobností v Čechách, přeháňky nebo bouřky a i hodně silné můžou být. Nejnižší noční teploty 21 až 16 stupňů, nejvyšší denní 28 až 35 v sobotu i v neděli.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
0: Ještě než začala zpívat, tak jsem jí obdivoval třeba ve filmech Krev a víno, U-turn a Zakázané ovoce. No a v 99. pak přišly ty hitparádové úspěchy. Před námi J-Lo.
1: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

Hlavně v poslední době přibývá filmů a seriálů o alternativních realitách. No a teď jsme si zahráli jeden 90-kový hit, kterým New Order tak trošičku pozměnili historii. Lee Harvey Oswald neměl zastřelit Kennedyho, ten si ho objednal, aby sejmul Jackie. A on mohl být s Marilyn Monroe, no ale když Oswald mine a trefí prezidenta, Marilyn spáchá sebevraždu a Oswalda zastřelí jeho šéf Jack Ruby za to, že mu svou neschopností pokazil pověst. Tak to je podle zpěváka New Order Bernarda Sumnera.

0: příběh stojící za tou výbornou písní 1963, která teď na Hitrádiu 90 dohrála. Za chvíli už DJ Bobo.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanika s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z Národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
4: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa.
4: Mirá.
5: Rybičky.
4: Migové.
5: Jdeme na hrady.
4: 8 hradů.
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Dan Landa,
4: Harley,
5: Tomáš Klus,
4: Single X.
5: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
6: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
4: Tohle není jen festival,
5: to jsou hrady. www.hrady.cz.
7: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
8: Kdyby byli stěhováci jako je krbec, měli byste po starostech a žádný binec.
9: Změnili jste adresu,
10: stěhujte se bez stresu,
8: naše rada zní.
11: Stěhování krbec všechno zařídí.
12: stěhovanikrbec.cz
13: Stěhovací a vyklízecí služby.
14: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Tak věřím, že jste si taky sedli, když tedy se zpívalo v tomto hitu Sit Down. To byla kapela James na Hit Rádiu 90. No ale my se zítra těšíme na jiného Jamese. Jamese Deana Bradfielda, zpěváka Manic Street Preachers, kteří budou jednou ze tří hlavních hvězd letošního festivalu Metronome Prague. Změnil působiště, nekoná se na Holešovickém výstavišti, ale na letišti v Letňanech. No a dnešní program už začal. Organizátoři připomínají, že je okolí areálu pro automobily zcela uzavřeno a doporučují využít P+R parkoviště a potom jet metrem na Letňany. Hlavní hvězdy letošního ročníku Metronome festivalu zařídí i dnešní 3 ve 3, no ale teď už je tady dáma, která nikdy na žádném festivalu nevystoupila. Enya.

0: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
1: Já bych koupil rákosku.
2: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
4: Svatební den jako z pohádky?
5: Lázně vráž u písku.
4: Romantický zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
5: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžerii.
4: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
5: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
4: Lázně vráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
5: Lázně-vráž.cz.
6: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: právě teď na Hit Radio 90 nabídli jeden z největších hitů dekády, jejich verzi Killing Me Softly. Máme 6 minut před 15, za chvíli 3 ve 3, ale ještě předtím také info z dopravy od Lucie.
1: Na dálnici D1 před omezením u Mirošovic na 22. kilometru směrem od Prahy na Brno se vytvořila asi 4-kilometrová kolona. Počítejte tam se zdržením. V Praze v Poděbradské ulici směrem do centra před křižovatkou s Hloubětínskou bourala 2 osobní auta. Doprava tam zpomaluje, dejte pozor. A s popojížděním počítejte na dálnici D1. U sjezdu na Vídeňskou ulici v Brně na 194. kilometru směrem od Prahy blokuje provoz nehoda osobního auta s nákladním. S přerušovanou kolonou počítejte už od 184. kilometru.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
7: Závratné megaslevy!
8: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
9: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
10: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6-válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
12: Rozluč se se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
13: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
14: Hanácká vodka půl litru za 114,90 pouze v pátek a Häagen-Dazs zmrzlina od 420 ml za 99,90.
13: Byla. To dobré začíná u nás.
15: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: během dne ale přechodně zataženo a postupně místy a s větší pravděpodobností v Čechách se vyskytnou přeháňky nebo bouřky i silné, jak v sobotu, tak v neděli. Nejnižší noční teploty 21 až 16 stupňů Celsia, nejvyšší denní 28 až 35.
1: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: No a teď už 3 ve 3, 3 hity, které něco spojuje. A dneska je tím pojítkem festival Metronome Prague 26, který už začal na pražském letišti Letňany. A zítra na něm vystoupí Manic Street Preachers a Nick Cave a v neděli Sting. Ale už teď si na Hit Radio 90 dáme jejich velké hity.
1: Ivo Alač. Hit Radio 90. 3 ve 3.

0: Zkontroloval jsem setlisty posledních koncertů všech tří umělců, no a ty hity, které jsme si teď dali na Hitrádiu 90, by o víkendu měly zaznít i na letišti Letňany v rámci Metronom festivalu. Jak Desert Rose od Stinga, tak Into My Arms od Nicka Cavea, tak A Design for Life od Manic Street Preachers. No tak hlavně, ať nám do toho nehřmí a neprší.
1: 3 ve 3 na Hitrádiu 90.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
4: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
6: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
7: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první.

0: konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Trailpark.cz. Hlína lítá vzduchem, brzdy pracují na max a tep letí nahoru. Sjed si Trailpark Klínovec, 30 km trailů, dřevěný překážky, wallridy a flow traily tratě. A najdeš tam i legendární enduro trať Illegal, která se umístila mezi 10 nejlepšími tratěmi na světě. Ať jedeš full gas, nebo hledáš jenom dokonalý flow, najdeš to na Klínovci. Trailpark.cz
2: 90. Nejlepší.

naprosto skvělá věc na celý Imbruli a právě teď obohatila páteční odpolední playlist na Hit Radio 90, Katolik Torn. Včera ta penalta, co? No, teď musíme tedy zdolat Mexiko, jinak s obrovskou pravděpodobností na mistrovství světa ve fotbale končíme, ale ve hře je třeba i druhý místo, když vyhrajeme nad Mexikem a jeho Afričané porazí Koreu způsobem, abychom měli lepší celkové skóre. V opačném případě skončíme třetí, 4 body jim nám ale budou dávat docela solidní šanci na postup vlastně hraničící až s jistotou, takže proti Mexiku budeme muset hodně fandit, no. Tady už jsou Robert Miles a Katy Sledge a Freedom na Hit Radio 90.

0: Na Hit Radio 90 Wet Wet Wet If I Never See You Again. Ještě něco k tomu sportu, ale radostnějšího. Bousková, Nosková i Plíšková dneska vyhráli a zajistili si semifinále na turnajích, které hrajou. Bousková si zahraje pak přímo s Plíškovou a ještě dneska doufáme v překvapení na turnaji v Berlíně, kde Nikola Bartuňková, 20letá Češka, startující na divokou kartu, vyzve světovou jedničku Arinu Sabalenku. Tak držme palce, ať se jí tohle povede. Za chvíli Sophie B. Hawkins nebo Vana Stovky na Hit Radio 90.
1: Housebrand Café, per favore.
2: Si, signora. Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
1: Ještě před chvílí práce, škola, ruch, tramvaj. A teď voda, slunce, drink v ruce, večer u Vltavy. Místo, kam si Praha chodí na chvíli odpočinout a často zůstane déle, než plánovala. Žluté lázně v Podolí, MHD, na kole i pěšky za chvíli. Nejslunečnější léto v Praze, to jsou Žluté lázně.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Na Hitrádiu 90 jsme si připomněli jeden z největších filmových hitů 90. let osobního strážce, a to hudebním hitem Whitney Houston a I'm Every Woman. Máme 4,5 minuty před 16. Je čas na aktuální informace z dopravy od Lucie.
1: Kolona se tvoří na dálnici D1, a to od 12. kilometru ve směru na Brno. Důvodem je dopravní omezení na mostě Šmejkalka. Zdržíte se tu asi 30 minut. 25 minut budete popojíždět na Pražském okruhu od 23. kilometru ve směru k dálnici D1. A pozor si dejte i na dálnici D1. Na stém 94. kilometru u Brna směrem na Vyškov bouralo osobní auto s kamionem. Počítejte se zdržením v přerušované koloně od stého 75. kilometru. Osobní auta projedou levým jízdním pruhem se zdržením okolo 30 minut.
2: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
3: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.
4: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
5: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
6: Existuje brunch. A pak existuje Parzival brunch. Michelinský šéfkuchař Gal Ben Moshe povýšil snídaňové klasiky na nezapomenutelný zážitek. Každý víkend od 10:30 v hotelu Buket. Karolíny Světlé 27. Za ceny běžné v dobré kavárně. Váš víkend si zaslouží víc. Rezervujte na parzivalrestaurant.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
10: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: sobotu i v neděli by mělo být jasno až polojasno, během dne přechodně až zataženo a postupně místy a s větší pravděpodobností v Čechách se vyskytnou přehánky nebo bouřky, které můžou být i silné. Nejnižší noční teploty 21 až 16 stupňů Celsia, nejvyšší denní 28 až 35 v sobotu i v neděli.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
0: Předevčírem to bylo 27 let od české kinopremiéry kultovního filmu Velmi nebezpečné známosti. Ten má i skvělý soundtrack, no a tu nejznámější píseň z něj si teď zahrajeme.
1: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

Drama je mimochodem i název jednoho z nejlepších filmů letošního roku se Zendayou a Robertem Pattinsonem, ale taky název toho výborného hitu The Erasure, který před chvílí dozněl na Hit Rádiu 90.

0: za chvíli Connells nebo Gala.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Mají jen pěkné T-shirt, tělovin do do, pěkný bavzen, zjišťují jen dítěl kterým sínsí a jinhán káhal.
3: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Tvůj pocit po projektu?
7: Jipi!
8: Jo!
6: Jé!
7: Jipi, jipi!
6: Hornbach, s námi to zvládnete.
9: Hudební devadesátky byly nejvíc.

českých hitů Suede, Beautiful Ones, 16:28. Činasky připravili na letošek své letní open air minifestivaly a dali nám rovnou nějaké VIP vstupenky. V tom příštím týdnu je rozdáme a budou na 10. července do letního kina Slaný. Jo, tak buďte ve střehu a poslouchejte Hit Radio 90.

0: době, kdy Mylène Farmer bodovala s tímto hitem Desenchanté, tak se jí přezdívalo francouzská Madonna. Taky hodně řešila vizuální prezentaci, jak sebe samotné, tak i videoklipů ke svým písním, které měly často provokativní texty. Ten její skvost jsme si tedy teď zahráli na Hitrádiu 90. No a za chvíli už Eros Ramazzotti.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
4: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek CZ. Věci, na které můžeme být hrdí.
5: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Byla byl CZ.
6: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Jedinečný hlas Macy Gray dospívává velký hit I Try na Hitrádiu 90, necelých 7 minut před 17. Je čas na aktuální informace. Lucie bude mít dopravu, Dominik souhrn zpráv a já pak ještě přidám počasí.
1: Asi 30 minut budete popojíždět na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1. Důvodem je dopravní nehoda. Popojíždět budete od 24. po 19. kilometr. Kvůli tomu se tvoří kolona také na dálnici D5 na příjezdu do Prahy mezi 7. a 0. kilometrem. V té se zdržíte také okolo půl hodiny. A pozor i na dálnici D1. Na 188. kilometru směrem na Brno se srazilo osobní auto s nákladním a blokují jeden jízdní pruh. Kolona sahá až ke sjezdu na Ostrovačice.
2: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
3: Dan Landa,
2: Mirá,
3: Rybičky,
2: Migové.
3: Jdeme na Hrady.
2: 8 hradů,
3: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
3: Dan Landa,
2: Harley,
3: Tomáš Klus,
2: Xindl X.
3: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
4: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
2: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
3: www.hrady.cz.
5: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
7: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkčí věci. Ano, doro i bardos.cz.
8: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
9: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
10: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: komunikaci Rádia CZ. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Hezké odpoledne, máme pro vás souhrn zpráv. Česko letos nesplní závazek vůči NATO vydat na obranu 2% HDP, oznámil to dnes premiér Babiš. Zároveň vyjádřil přesvědčení, že od příštího roku naše republika 2% závazek plnit bude. Policie vyhlásila pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi. Ten je obviněn v korupční fotbalové aféře. Podle olomouckého vrchního státního zástupce Radima Dragouna mu pravděpodobně hrozí vazba. Dle vyjádření radnice Karviné je primátor na plánované dovolené. V Česku by podle ministra zemědělství Šebestyána měly vzniknout další vodárenské nádrže. Nynější kapacity v budoucnu nebudou stačit. Nejblíž výstavbě jsou Nové Heřminovy na Bruntálsku, Vlachovice na Zlínsku a Kryry na Lounsku. V Praze s více než 2,5ročním zpožděním oficiálně začala hlavní stavba druhé části metra D. Jedná se o úsek z Olbrachtovy na Nové Dvory. Naše volejbalistky na turnaji Ligy národů na Filipínách neuspěly ani ve třetím zápase. Dosud neporaženému Japonsku podlehly 0-3. A tenistky Karolína Plíšková a Marie Bousková dnes na travnatém turnaji v Nottinghamu zvládly své čtvrtfinálové zápasy. V semifinále nastoupí proti sobě.
2: Jak to bude vypadat v sobotu a v neděli? No, bude jasno až polojasno, velký vedro a taky může být přechodně zataženo s bouřkami, které můžou být hlavně tedy v Čechách i silné. Nejnižší noční teploty mezi 21 a 16 stupni, nejvyšší denní pak mezi 28 a 35 v sobotu i v neděli.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
2: Playlist našeho Hitrádia 90 bude vymazlený i v té následující hodině, jako vždy. Dáme si třeba headlinerku loňského Metronom festivalu, taky kapelu, která do Prahy dorazí v příštím týdnu. No a hned v úvodu Army of Lovers.
0: Ivo Alač. Hitrádio 90.

0: Alanis Morissette, You I Don't Know, na Hit Rádiu 90. Pozítří to bude rok, co tohleto zaznělo i na loňském festivalu Metronom. Ten letošní začal dneska a o víkendu na ně vystoupí Merici, Nick Cave a Sting. Ale to jistě víte, mnozí z vás dokonce od nás mají vstupenky. Teď rozdáváme vstupenky na Činasky a tak hlavně v tom příštím týdnu. Dobře, poslouchejte Hit Rádiu 90. a taky sledujte naše sociální sítě.
1: Největší devadesátkové hvězdy a jejich příběhy na jednom místě. To je Facebook a Instagram Hit Rádia 90. Sledujte, lajkujte, komentujte a vyhrávejte. Hit Rádio 90.
2: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
3: Já bych koupil rákosku.
4: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
5: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí. V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
6: Atención, señoras y señores!
7: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
6: Un, dos, tres!
7: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
6: La Tropical!
7: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
6: Yeso!
7: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
8: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
9: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaru v Kunratici.

0: A zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
3: Ekokom. V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Nyní Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 z DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
4: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

Na Hit Rádiu 90. Blíží se náš dnešní filmový hit v 17:30 a bude z prvního kinocelovečeráku známého televizního seriálu, o kterém se bavíme i v naší poslední vypalovačce. Jestli jste 9. díl našeho podcastu o fenoménech 90. let ještě neslyšeli, tak to napravte na Hit Rádiu 90.cz. V neděli totiž vyjde jeho pokračování o seriálech českých. No a tady už jsou Roxette.

0: Dneska je to 28 let od americké premiéry prvních Act X v kinech. A ta krásná píseň Walking After You od Foo Fighters v něm zazněla v tom filmu. To byl náš dnešní filmový hit půl šesté na Hitrádiu 90. No a teď už aktuální doprava od Lucie.
1: Asi 30 minut se zdržíte na pražském okruhu ve směru k dálnici D1. Důvodem je dopravní nehoda. Popojíždět budete mezi 24. až 19. kilometrem. Kvůli tomu se tvoří kolona také na dálnici D5 na příjezdu do Prahy, a to mezi 7. a 0. kilometrem. V té se zdržíte také okolo půl hodiny. A na dálnici D1 ve směru na Ostravu se tvoří kvůli hustému provozu nesouvislá kolona kamionu mezi STým 75. a STým 96. kilometrem. Osobní auta se zdrží asi 40 minut, nákladní auta přibližně hodinu.
2: Tvůj pocit po projektu?
3: Jipi!
4: Jo!
2: Jé!
3: Jipi, jipi!
2: Hornbach, s námi to zvládnete.
5: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrossu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
6: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Veltrus. Už 27. a 28. června ožije zámek Veltrusy romantickou komedií se Simonou Stašovou nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
7: Devadesátky jsou zpátky.

0: zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
1: Zase lítáš v oblacích.
2: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
1: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
3: Tak honem, ať vám neuletí!
2: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
1: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
2: Více o akci na
4: firma na zážitky
2: CZ. Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivařskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme paddleboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada CZ.
5: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká právě teď v Popeyes.
6: Hledáte adrenalin, zábavu a skvělé jídlo na jednom místě? Pak poslouchejte dál. V areálu Plešivec si užije zábavu celá rodina. Zažijte vzrušení v našem trailparku s traily všech obtížností. Projeďte se na naší bobové dráze, která vám rozproudí krev v žilách. Udělejte si výlet po okolí a lanovkou vyražte až na vrchol a vyzkoušejte lanové centrum, kde otestujete svou odvahu. Po dni plném zážitku si pochutnejte v naší restauraci Plešivec nebo v Dostibaru ve Pstruží. Plešivec v Krušných horách. Ideální pro rodinu, ideální pro vás. Plešivec.cz.
7: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
8: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
9: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
4: Vinetu!
5: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
3: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
8: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
9: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
10: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
9: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
11: Devadesátky jsou zpátky.

0: Radio 90. V Praze jsou odpoledne, která prosviští mezi prací a dopravní zácpou. A pak jsou ta ve žlutých lázních. U vody, v pohybu, s partou i na Vltavě. Chvíli sport, chvíli smích, chvíli jen výhled a drink do ruky. Žluté lázně, aktivní park v Podolí. Žluté lázně, nejslunečnější léto v Praze.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
0: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
1: Voláme všechny fanoušky tvrdých soubojů, bodychecků a crosschecků. Bitva o Evropu je tady. Rychlejší než fotbal, tvrdší než hokej a evropská špička přímo v Praze. To je mistrovství Evropy v boxlacrosu. 25. června až 4. července. Vstupenky a program na eblc2026.cz. Miluješ hokej? Tak tohle tě zvedne ze sedačky.
2: Svatební den jako z pohádky?
3: Lázně v ráž u písku.
2: Romantický zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
3: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžérii.
2: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
3: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
2: Lázně v ráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
3: Lázně.vraž.cz.
4: Jednoduchost má sílu a michelinský šéfkuchař Gal Ben Moshe jí proměňuje v nezapomenutelný brunch. Parzival brunch pro skvělý víkend. Parzivalrestaurant.cz.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
6: Jaké pantofle a kabelku na dovolenou? Jaké sneakersy na každý den? Objev sale na e-obu se slevami až do 50%. Najděte si své oblíbené modely a navíc z Modivo Club Gold získáš 10% zpět z každého nákupu. Nakupuj na eobuv.cz i v kamenných prodejnách e-obuv.
7: 90. Nejlepší

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hausbrand Café, per favore?
2: Si, signora.
3: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz.
4: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 4KK v Milovicích u Nymburka za 7 690 000 korun. Rodinný dům v Ústí nad Orlicí za 2 190 000. Chata v České Třebové za 739 000. Byt 3KK v Havířově na Karvinsku za 2 790 000. A rodinný dům v Žamberku za 1 925 000 korun.
5: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Atención, señoras y señores!
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Un, dos, tres!
2: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical!
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
1: Awarashar!
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Rozluč se školou stylově s XP Boostem. Přijď 26., 27. a 28. června mezi 11. a 18. hodinou do OC Letňany a potkej top youtubery jako Moon, Ogi, Mori nebo Vítek. Čeká tě youtuberská show, autogramiády a akční program plný adrenalinu. Parkour, pump track i freestyle koloběžky. K tomu workshopy, gaming zóna a herní simulátory. XP Boost. Přijď mezi hvězdy. 26. až 28. června v OC Letňany.
5: Popeyes přichází s novinkou Lime and Jalapeno. Šťavnaté kuře, svěží limetka a čerstvé jalapeños. Vše v jednom sendviči. Nebo vyzkoušej smažená jalapeños s dip and drip omáčkou. Užij si chuť Louisiany, která tě nakopne. Jdeš do toho? Lime and Jalapeno už čeká právě teď v Popeyes.
6: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
7: Zábava vlny tobogány.
8: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
7: Tak všichni rychle do plavek.
8: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
7: Relax, drinky, animace.
8: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
7: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
6: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.

Nejlíp zní originál. Hit Radio 90.

0: kosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
5: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
6: Já bych koupil rákosku.
7: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
8: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
9: Tak nečekejte, jezděte!
10: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
11: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
10: Více na kopecký.cz.

0: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
1: No u nás v Resortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
2: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
3: Vidíš to?
4: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
3: No a víš, co vidím já?
4: Co?
3: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
6: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
6: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma na zážitky.
8: Nejvíc zamilovaných devadesátek od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
9: Hit Radio devadesátka.

0: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
1: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
2: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz.
3: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.

0: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90. 90.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, belabel, CZ.
2: Víte, co si zaslouží váš mazlíček? No přeci kvalitní krmivo. Chci Granule.cz. Super prémiové krmivo pro vaše čtyřnohé miláčky. Krmiva s vysokým obsahem masa, probiotiky a vitamíny. Vyhýbáme se alergenům, jako jsou soja a pšenice. Chci Granule.cz. Super prémiová krmiva vyrobená na Moravě. A nyní akce. Objednejte vzorky zdarma a zaplatíte pouze poštovné 50 korun. Překvapte svého mazlíčka fantastickou chutí. www.chcigranule.cz
0: 90. Nejlepší.

0: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná a ověřená klinickými studiemi. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz. A nyní k dostání i ve všech nemocničních lékárnách a v síti Moje lékárna.
1: Hit Radio 90. 90.